Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.